0: Plnú nádrž, prosím.
1: Je tu niekde telefón? Haló, haló, to som ja, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a ja už bych spal. Ten čaj som už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Ja jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, láskou.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
1: Vím, že jsem slíbil tolikrát, že ti snad postavím i hrad. Vím, že jsem slíbil, ale teď ti mám chuť uletět. Už jak jsi mi podávala čaj, jak jsi mi řekla, ještě hraj. Už tenkrát, lásko, zdá se mi, byl jsem dávno nad zemí. A ty tam sedíš na věži,

ti teď mávám z ranveje a hledám signál naděje. A ty tak pevná na věži,

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: 105,4 Rádio v Nitre.

Ty si tak schopný muž, tak všeho schopný muž, ty si tak drahý host a já mám tě už dost. Tak čau.

ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč, ale musíš vrátit klíč. Buď zdráv a sám se spas, se mnou ztrácíš jen čas, škoda, patří sem zlik, mám tvou školu, tak snad dík a čau.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

0: Toto je 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Môj čas je pouhé prozatím.
3: Môj čas môže říct ja.

0: Rádio Vnitre.
1: Až mi zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe.

zdeno obracet. Já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.

Minulý čas môže říct, ja už neplatím. Rád dokrát bych žil, mám jen zbytek sil a času míň,

0: Ostrava.
1: Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš? Auta, auta, vlaky. Zdravím Pozemok Crew. Autos und Frauen machen uns glücklich.

márně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou. Nedávno přišel ke mně sladkej a milej byl.

0: A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptá.
1: Vy byste porád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varuju,

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze správ od spiklenců.